0: Čo len garaj z Bravciens. Smiltene, Palmiera, Cesis, Riga, Šaval Cepšus, Anspel. Pavadíš sa, pavadíš.
1: Majceniel.
0: Kua nepabral ktes. On klopá ja otrágle, ne? Všetko sme svoje zezervy noverte. A tebe všem. Go.
2: Čo si zaujíme,
0: som ty kúš talák pijam. Klasik sme tu vstúžbe, isim dastu indesme tajem. Ja máme zbud preci istú vstúžbe, isim dastu indesme cetu tajs.